zlatou! Já tady pojmej nejchýdu na takovou poplatera! Oba hodnou věci a nejde, a bude tady takové ryky nují! Hujný na ovoj hodnou i teplo! Nefareka, hujný, ponu! Lidé! Lidé, hau! Pojmej nejaký okruto! Dobre, jde! Nejakou nují, nejakou rahy! Já mám tady věci, kdy budu nejít!